0: A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.
1: Radio 1.
2: Never gonna start loving you. I'm never gonna start loving you.

0: Rádio 1. Praha 91,9 a Plzeň 97,5.
1: Není jiná alternativa.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Spomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Ha?

0: Chlape.
1: Josko, kde naladíme Rádio 1 teď nově?
2: No. Jinak, jak víte, už máme frekvence v Plzni 97,5, také už nově v Liberci 98,7 FM a České Budějovice 100,2 FM. No a samozřejmě 99, to je známá už pražská také frekvence Rádia 1.

0: Reclama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

0: dneska ta nejlepší. Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force.
1: 34. Boskovice, festival pro židovskou čtvrť, se letos koná 9. až 12. července. Žánrová otevřenost, silné autorské osobnosti s humorem i na vážno. Hudba, divadla, filmy, výstavy, performance i program pro děti. Vstupenku na festival teď koupíte o 20% výhodněji než na místě. Program a vše další najdete na www.boskovice-festival.cz. Pořádá Unijazz. Těšíme se na vás.
2: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetná Theatre.
3: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
4: Rodinný den na výstavišti.
5: To je odpoledne plné zábavy,
6: hudby,
5: sportu
6: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
5: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
6: Čekají vás workshopy,
5: sportovní aktivity,
6: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
5: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
6: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
5: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
7: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
8: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
9: Myslím, že to bude za C. Gumák.
8: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
10: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
12: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up comedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
13: Reklama na Radio 1.

0: No.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
0: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
4: Jsou tady.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
10: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší dohoři z 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Gerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
11: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
12: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
13: Reklama na Radio 1.
14: The brows uncloud, the lips part and the eyes. The brows uncloud, the nostrils dilate. The lips part and the eyes. The lips part, a little color comes back into the cheeks and the eyes open.

Příjemné páteční ráno, 20 minut po 6 hodině ranní. Ze studia Rádia 1 přeje všem posluchačkám a posluchačům Raul Paluri. Dnes tedy jako záskok do 9 hodiny. Začínáme poměrně v poklidu, odehráli třeba už Jemen Spoon, Duval Timothy a Carlos Niño z nové desky Rain Music ve skladbě Loopy. A tohle je spolupráce Emer a Ugne Uma na chystané červencové desce You and Me. Single s názvem Love Can Be So Easy.

Tak by mě potěšila nová deska producenta Axela Willnera alias The Field na značce Studio Barnhus. Návrat po 10 letech Now You Exist z 15. května, tohle je ukázka Another Day. No a dalším velkým návratem na downtempo, řekněme, elektronické IDM scéně je dvojice ze Skotska Boards of Canada, která na labelu Europe Records po 13 letech od posledního alba z Tomorrow's Harvest vydala téměř tuším 90-minutovou záležitost s názvem Inferno. A my si teď z ní pouštíme skladbu You Retreat in Time and Space.

0: No a další hudební zážitek z poslední doby nabízí nové album dvojice z Oaklandu Visible Cloaks, Ryana Carlisla a Spencera Dorena. Na značce Revenge International po delší odmlce vyšlo nové album. Konkrétně s názvem Paradescence a tohle byla ukázka Shapes.
1: Reklama Rádia 1.
2: Košín, 11. června v areálu 7. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky ticketlive.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou krkovici bez kosti. Kilogram za 79,90 pouze v pátek. A Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
8: nábytek. Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně, přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, který jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
13: 18letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Cannes, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otevírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.
14: Reklama na Radio 1.

0: debutové album, o kterém se teď hodně mluví a které se určitě objeví v celé řadě výročních žebříčků, co by jedna z desek roku. Producent Kate Kayvata z New Yorku a deska Give You Space, která skvěle míchá dub, techno a elektroniku obecně. Tohle byla titulní skladba ještě předtím na Rádiu 1. Novinka od multiinstrumentalisty a producenta Daniela Lanoa. Z desky At the Foot of the Skyway Bridge, hodně ambientně laděné na jeho poměry, zazněla titulní skladba. No a pomalu přijdeme k písničkovějšímu formátu. S postupem času čekají nás třeba Tropics s novinkou Temporal Sequence, ale ještě předtím si představíme novinky Velké sedmy.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Vojtik. Jmenuje se Stangan.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
4: Poznáváte to?
5: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
4: Ale s tím bude konec.
5: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
4: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
5: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
4: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
5: Děkujeme za trpělivost.
4: Vaše hlavní město Praha.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském frizante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
10: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
11: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
12: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
13: Reklama na Radio 1.

3 minuty po 7 hodině raní na rádiu 1, 2 dny starý čerstvý single producenta, hudebníka z Amsterdamu, který se říká Ity, nebo Itai, těžko říci. Skladba Penguin King, kterou vystřídá Lolina. GG a potom novinka od Isaiah Rashada. Single, respektive highlight jeho aktuální desky It's Been Awful, skladba Superficial. That's my secret.

0: DJ Sunny Roshi coming to you live on WWUR Worldwide Underground Radio, the People's Radio. We got a couple more hits for you, a couple more jams for you. Top of the hour. Make sure you keep it locked in. Make sure you roll one up, or don't roll one up. Be safe out there. Don't sip too much. We'll be back to you. Back at you. Top of the hour. WWUR. Q, what you feel?
1: Hold on, let me. Let me light that. Let me light that motherfucker. Alright, so even though it's been awful, what are like, give me three things you grateful for.
2: Grateful every day just to be breathing, bruh. Breathing, have agency, real agency, you know, mental.
1: What does agency mean for the people who don't know?
2: Agency, like the willingness, like the willing and mind and body to like even be able to do what you want to do. Like, you know, a lot of niggas wake up and they can't even do what they want to do physically or mentally, like, you know.
1: So I always, double trap.
2: Double trap for sure.
1: Yeah.
2: It's crazy.
1: I one more.
3: Kulturní léto Rádia 1. Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě

ceně dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Let It Squeal.
1: Potomek slavného Iana Dureyho Baxter. Dury si tady zahostoval ve skladbě londýnského projektu Holy Bones Slugboy. Baxter Dury vystoupí už příští pondělí, to znamená 8. června v klubu Roxy. Představí tam převážně asi materiál z jeho aktuální desky 8. studiové. No a o den dříve, tedy už tuto neděli, můžete vyrazit do Meat Factory na další legendu. A sice Trickyho, které to je jeho nejnovější skladba Because I Don't Know s Mitchem Sandersem.

0: Trikim a Backstruderim. To mám ještě do třetice jednu koncertní pozvánku. Příští úterý 9. června se téměř po, nebo více než 20 letech do Česka vrátí kapela skotská Garbage v čele s Shirley Manson. Vystoupí tedy v Lucerně, ve velkém sále. Představí tam svoji loňskou desku, musím říct, že docela vydařenou, Let All That We Imagine Be The Light. Ano, a z ní vám nabídnu ukázku s názvem Have We Met The Void.
1: Takže zvuk
2: jede.
1: Kamera
2: jako jede.
1: 90.9 poprvé.
3: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
13: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
14: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
15: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Tady a teď, tady a teď, tady a teď. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
17: Reklama na Radio 1.

typický 80-kový new wave zvuk přináší skladatel multiinstrumentalista Chris Stewart s projektem Black Marble. V singlu Jim Carroll New Year předzvěst nové desky, která vyjde v půlce srpna letošního roku na značce Sacred Bones. No a v 80-kách ještě zůstaneme, alespoň tím zvukem. Je tu slovenský projekt Meulau Laury Jaškové. Single Spánok, který se aktuálně nachází na 11. místě Velké sedmi.

L.A. Priest je projekt multi-instrumentalisty Sema Eastgatea, který dříve působil také v rámci Late of the Pier. Tady ve spolupráci s Boys Noise, tedy Alexem Ridhoe v singlu Into the Sky.

0: SRI.
1: Reklama Rádia 1.
2: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Roztokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
3: Košín 11. června v areálu 7. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky ticketlive.cz.
4: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Další jméno na dánské, respektive kodaňské hudební scéně je Jakub Littauer alias Solicity. Čerstvá deska kolážovitá s názvem Poetics of New Estate, ze které teď zazněla na rádiu jedna ukázka Versailles, kterou už střídá písničkářka a zpěvačka ze Spojených států Tasha, která bude koncem června vydávat desku You Are Spring, a tady už je třetí single. Skladba Quick.

myslím, že je na co se těšit 26. června na album You Are Spring od Taši. Teď si dáme trošku hled do aktuální indie rockové scény. Čekají nás totiž Death Cab for Cutie, kteří dnes vydávají svoji 11. desku. I Built You a Tower, tady to je single Stone Over Water.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
3: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1.

poctivý garage rock z Melbourne v podání kapely Eddie Current, Suppression Ring. Nová deska, která vyšla po 7 letech, In Light of Recent Events, a ukázka Self-Sabotage. No a tohle už je kapela Of Montreal, kterou vlastně v současnosti tvoří jediný člen, a sice Kevin Barnes. Dnes vychází nové album Eternite a tady je single Take the Form.

Quebec of Montreal. Take the Form. A teď už novinka nasazená do včerejšího kola hitparády Rádia 1. Dvojice ze Stockholmu, Morabeza Tobacco a single Femin.

8 hodin 7 minut posloucháte Rádio 1. Od mikrofonu vás zdraví Rau Palory. Tohle byly Morabeza Tobacco Femin. No a teď britská indie rocková kapela Mystery Jets. Přiznám se, že jsem byl docela někdy před nějakými 15-16 lety hodně zaujatý, nebo mě bavila deska 21 z roku 2008. To je ta, kde hostovala třeba Laura Marling na několika singlech. Pak ještě vydali desku Serotonin, pak nějak zmizeli z hledáčku, ale ukazuje se, že jsou stále aktivní. Jako je totiž tady ten nový single Black Sage.

další partička z Melbourne. Na scéně se pohybuje snad jenom dva, možná tři roky. Blue Communications a jejich letošní eponymní deska, které zazněl single. Fire, jinak na svém bandcampu mají jeden z tagů Morning Music, tak jsem to musel dnes ráno zařadit. Tento týden, respektive dnes, máte poslední možnost si zasoutěžit v rámci soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds o dva vstupy na letošní ročník festivalu, který proběhne 26. až 28. června v Táboře a celou řadu dalších cen. V rámci line-upu, co se týká domácího zastoupení, vystoupí třeba také pražská kapela 50 metrů znak. Tady je skladba Proti soumrak z jejich předloňského debutu. Nadechnul se.

50 metrů, znak, troška hardcoreu. Ve skladbě Proti soumrak. Jenom ještě dodám, že soutěžit v rámci kulturního léta budete moci v průběhu dnešního vysílání. Tohle už je legendární Doug Gillard, který se vyskytoval v kapelách jako Guided by Voices, Nada Surf, Cobra Verde a celé řady dalších. Jeho letošní solové album se jmenuje Parallel Stride a tady je single

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Tuluse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alfonse Moky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

americká zpěvačka, hudebnice Jane Weaver proslula hlavně svojí psychedelickou tvorbou z posledních let, nebo řekněme z poslední dekády. Nicméně v jejich začátcích produkovala takový příjemný britský folk. Na prvních třech deskách zejména, které se teď letos, tuším v srpnu, dočkají remasterované reedice. Tohle byla skladba Like an Aspen Leaf z titulní desky, která vyšla původně v roce 2002. Teď zase novinka od Emil Mozery, hudebnice také na Oscara nominované skladatelky a členky kapely Dick společně s McDuffy z projektu nebo z kapely Hand Habits. Mají venku společnou skladbu, ta má název Bird in the Hand a je k nalezení na EPčku Your Lemon, které vyšlo před pár dny.

i žijící hudebnice Asnif Korkežan alias Beduin vydala nový single One Thing Right. Předzvěst nového alba, které by mělo být někdy v letě, pokud se nepletu. Následovat bude slovenská umělkyně Katarzia, která ohlásila vydání nové desky Pozvima neprýdem a tady je titulní single, aktuálně páté místo velké sedmi.

0: natural. Je tvoj svet faký. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopak, prišli sa užrať. Im stačí fed. Bridge boy, pouza. Si HM-ko hudby. Veď na to tak netlač. Druhý deťom. Vajb Karlovy varí. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sem verí.
0: Gela? Predložené vlasy z ruských panín pod obočím byky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok ze

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart. Partner pro vaše úspěšné podnikání.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
8: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se 2 pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Dejvická jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád, ochutnejte svět.
9: Ballroom, belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
10: Reklama na Radio 1.

zpěvačka, skladatelka a producentka z LA, Jordan Peterson, navazuje na svůj loňský debut The Hermit singlem Just My Friend, který je součástí, nebo bude součástí EPčka Songs from a Valley Girl. No a v 8 hodin 44 minut jedna popovější záležitost od Willow, Talk on the Hill. A do 9. hodiny ještě stíhneme několik věcí, třeba Mickey Blanco a novinku Little Feet s hostujícím Ianem Essayahem, anebo Australany The Avalanches s dalším singlem Every Single Weekend, na kterém hostuje Jamie XX. No a pak ještě něco málo dalšího. Kompletní tracklist najdete na webu Rádia 1 pod jménem Raul Palury. Tímto už se s vámi loučím a budu se těšit zase v tradičním čase úterý po 12. hodině polední. Mějte se fajn.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all your room.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
6: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauza, Orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
7: Reklama na Radio 1.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Spomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, dam, dam.
2: Pár vteřin zbývá do 9. hodiny a od mikrofonu Rádia 1 vás velmi zdraví Alen. Krásné páteční ráno, příjemný

Posloucháte Rádio 1, dozněl nám kousek z loňského EP BC-ho, Funny How EP, které obsahuje 4 tracky. My jsme si hráli ten poslední Nobody But You, předtím Submotion Orchestra a kousek, který vyšel v roce 2011, All Yours. My jsme si tuhle skladbu hráli v remixu od Brazilce Spáje. No a před námi je novinka, vzniklá spoluprací DJ Markyho a Makota s názvem It's Alright, I Feel It. DJ Marky, Makoto a Vanessa Freeman, vyšlo teď 29. května na labelu Hospital.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Skonto na byte.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto na byte.
6: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Zdar, tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně, přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
11: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
12: Reklama na Radio 1.

9 hodin, 29 minut, dozněla nám jedna z novinek, a to M-Track a jeho teď 29. května na labelu Anjuna Deep vyšle Civilian World EP a my jsme si z něj hráli skladbu Same Team, předtím Archive a aktuální letošní album Glass Minds, ze kterého nám zazněli Heads Are Gonna Roll. No a před námi je loni v únoru vyšla záležitost s názvem Kinopart, spolupráce Aniše Kumára a Hagba Čapariána.

Posloucháte Rádio 1, 9 hodin 48 minut, pomalinku nám doznívá kousek s názvem Rapture in Blue od Brita Daniela Averyho, který v loni vydal album Tremor a letos vyšlo Tremor Midnight Versions a my si hrajeme právě Rapture in Blue v Midnight Version. Daniel Avery featuring Cecil Believe. Předtím jsme se vrátili v čase s Left Field a Afrikou Bambatou do konce 90. let se skladbou Afrika Shocks. No a ještě předtím to byla naopak zase novinka a to od Apple Skull. Single s názvem Take Me Back vyšel teď 29. května na labelu Atom Nation. No a před námi je jedna věc na přání. Martin chtěl slyšet něco od Acid Arab, tak my si dáme Club DZ a za chviličku taky jednu domácí záležitost Bozy B a Helvana Down Trip.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatníka. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: 18letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Cannes, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otevírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.
13: Reklama na Radio 1.

5. června. Svátek mají Dobroslavové, všechno nejlepší. No a my se podíváme na festivaly, galerie a samozřejmě taky program Rádia 1. Festivaly, žonglobalizace, festival nového cirkusu na různých místech v Plzni, festival Kamenice, hudební festival v České Kamenici, Mental Power Prague Film Festival, mezinárodní filmový festival neherců s mentálním a kombinovaným postižením. Cirque UF, festival nového cirkusu v Trutnově. Landscape festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Festival Habrovka, pražský hudební festival. Galerie Kemp, Centrum architektury a městského plánování, stavba povolená, výstavy, které jste nestihli. Kulturní stanice Galaxie, tohle slova v Americe vůbec neexistuje. Vladimír 518 a Epos 257. The Chemistry Gallery, Beth Orton, Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, fragmenty paměti. Svatovícký poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje, Melzer Kinzel Hilmar, 1968 až 1978. Národní galerie Praha, Veletržní palác Antonín Mánes, mezi komponovanou krajinou a skicou. Dox Jiří Petrbok, deník pacienta. Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnková zahrada 2. Rock Café Jan Pospíšil. Chaos Line. Muzeum Montanelli, Who, Why. Kaštan, scéna Unijazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, Za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon Preissig, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země se slunce. Chválský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Trafo Galerie, Lucie Rosická, Londromat, program pro jemné zacházení. Vila Pelé, Andrej Důbravský, The Rest. Meat Factory, Galerie Kostka, Borsos Lérinc, Spectre in the Veg. V koleji 1 v Březnici, Jaromír 99. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo. Galerie etc. Art, Peter Kalmus, první živý svatý. Pragovka Galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers, One Delay Spring. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Epo 1 v Trutnově, Pavel Holeček, Neokosmos. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop, dnes to bude Zen Baboon a deska Now What, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Ram Dance.

10:14 zní nám další novinka na Rádio 1, a to od německého DJ a producenta syrskými kořeny Jana Pooleyho. Teď 22. května na Pult Music vyšle Higgledy Pigledy EP a právě tuhle skladbu si hrajeme. Předtím to byl Barrican Swim. A jeho aktuální album, se kterou jsme si hráli Like It's Part of the Dance. Loňská deska Loner. No a před námi je jeden návrat v čase 5 do 90. let.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
7: děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: V Somfy jsme vyvinuli Tahoma Switch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby byl váš domov příjemně chladný i během horkých dní. Nechte to na Tahoma Switch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
11: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
12: Reklama na Radio 1.

0: No a potom návratu v čase, kterým samozřejmě byli Depeche Mode a Useless v Krutera Dorfmeister mixu, jsou tady opět dvě novinky, nebo dozněly nám dvě novinky. Tohle je DJ a producent, který pochází ze Zimbabwe, žije ale v Leedsu. Junior Simba na jeho produkci je znát, že vyrůstal obklopen rumbou, kvajto a afrohausem. My jsme si hráli z teď vyšlé desky I Think I'm About to Break, Junior Simba, Carmichael a Suval. Vyšlo 28. května na labelu Headroom. A my jsme si z téhle třítrekové desky hráli skladbu, nebo hráli verzi, extended verzi. Předtím Skrillex, Randomer, Blavan a MC Drika a Tistl, kousek, který vyšel 29. května na labelu Ousla. 10:33 a to je čas na naší dnešní soutěž.
1: Soutěž Rádia 1.

Dneska soutěžíme z Jatka 78. Já musím říct, že jsem tam před nějakou dobou naprosto skvělé představení viděla Euforii a moc jsem si to užila. Věřím, že i tohle představení bude skvělé. Jedná se o Ballroom. Představení Ballroom je čistá vizuální magie. Všechno začíná zdánlivě prostě. Žongler ve sluchátkách poslouchá svoje beaty a sledovým klidem luxuje povalující se míčky, jenže pak jeden z nich vezme do ruky, mrští s ním do prostoru a odstartuje neuvěřitelnou show. Míčky kolem vás levitují, odrážejí se v nečekaných úhlech a zastavují se v letu milimetry od vašich očí. Zapomeňte na všechno, co víte o fyzice. Více na jatka78.cz. No a já připomínám, že číslo do studia je 210-323-919 a výhrou jsou dvě vstupenky na představení Ballroom, a to 19. června v 17 hodin na Jatkách 78. Součástí vstupenek je možnost navštívit po představení žonglérský workshop zdarma. A já se vás ptám na toto, z jaké evropské země dorazila žonglérská show Ballroom na Jatka 78.

0: tady Ellen, Radio 1.
1: Ahoj, tady Filip.
0: Ahoj Filipe.
1: Dorazili z Belgie.
0: Dorazili z Belgie, je to přesně tak a celý představení můžeš vidět a nejenom to, vzít si samozřejmě i někoho sebou 19. června na Jatkách 78, tak prosím zůstaň na telefonu, aby jsme se domluvili. Gratuluju.

0: Mladý londýnský drum and bassový producent, který se říká Alchemist, a zpěvačka Dria. Další z novinek vyšlo 29. května na labelu Shogun Audio, single s názvem Search Deep. No a k soutěži samozřejmě nám hráli Utah Saints a Something Good v High Contrastově remixu.
1: CD Nonstop. Portugalský dub elektronický projekt Zen Baboon založila na počátku minulé dekády producentská dvojice Daniel Rosado a Henrik Palava. Jejich čtvrté album Now What z roku 2023 zazní v souvislosti s jejich vystoupením na festivalu Artorzo. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nos.

Posloucháte Rádio 1, tohle je další novinka od Kolumbijce Camila Sanclemente, kterého si tady hráváme docela často. Máme příjemná záležitost s názvem Test Flight, Camilo Sanclemente featuring Sebastián Valencia. Kousek, který je flipem singlu Smoke Machine. Vyšlo teď 29. května na labelu Kling Klong. No a před námi je jedna domácí záležitost, a to kapela Decline s Klárou Nemravovou a Medusa Kiss. Speciálně jako poděkování Jerrymu za zorganizování skvělého večírku na Dobříši. Poděkování Klárce za její jako vždy skvělý zpěv. A všem z vás, kdo jste tam dorazili, díky vám, to bylo velmi, velmi příjemný večírek Rádia 1, myslím. A skvělý zvuk od Mayapuru musím pochválit.

0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
7: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
8: Celetná theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetná theatre.
9: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
10: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
9: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
10: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com.
11: Reklama na Radio 1.

11 hodin a 6 minut a v tomhle třítrekovém bloku si hrajeme samé novinky. Tohle je Hyperstellar. Francouzský skladatel, producent, skladatel filmové hudby, DJ z Paříže, Ruben Benabou. My si hrajeme z jeho teď vyšlého Disclosure EP, které vyšlo 22. května na International DJ Gigolo. Skladbu Control Lost v remixu od DJ Hela. Předtím to byl další Francouz, stálice jako melodického houseu a techna, Rodriguez Junior, vlastním jménem Oliver Matto, a jeho kousek s názvem Higher, který vyšel 29. května na labelu Feathers and Bones. No a do třetice si dáme z kompilace, která teď právě vyšla na labelu Inner Vision, Secret Weapons Part 18. Dáme si španělského DJe a producenta z Barcelony, který se říká Gespona. A skladbu Gespona a skladba s názvem Komplex posloucháte

0: Hudební léto Rádia 1.
1: Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto s festivalem Mighty Sounds. Narozeninový 20. ročník festivalu Mighty Sounds se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na téhle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skinred nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New York Ska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé, nefestivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací na mightysounds.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mighty Sounds najdete voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Hugh Howey Silo, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj.

čokoládu a další dobroty. Káva.cz, jeden web, celý kávový svět. Podložku podmeš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy pece. Mají nové mysli z lesa, dárkovky, mysli ze sadu a malinové sušenky. Janovapec.cz. Crossbody tašku od české značky Brassy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brassy.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Blue Hospital. Předtím Bicep a Eliza, Chroma 008 Tanks. No a před námi je taky aktuální album Digitalism. Deska, která nese název Optimism, a my si z ní dáme Space Invaders.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Tak další tři novinky a ještě spoustu před námi a vidím, že už vám je zřejmě nestihnu vůbec odehrát celkem ve skluzu už v tuhle chvíli Samantha Lovrich, Sassy, kousek, který nám právě zní předtím. Předtím má Ikonika a Cry One, no a ještě předtím Tim Green a Prof a Sophia.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Když je osmá deska ta nejlepší, Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force.
7: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
13: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
14: Reklama na Radio 1.

dvě novinky. Kousek, který nám zní, Vesky a Lumina, vyšel 29. května na labelu Seven Tapes. A předtím Romare a Computer Love vyšlo 20. května na labelu All You See. Před námi ještě potenciálně tři kousky, ale 11 hodina 46 minut, nejvyšší čas na druhou část kulturního servisu a potom uvidíme, kolik toho ještě do konce hodiny stihneme. Kulturní servis na pátek 5. června s koncerty a tančírnami, filmy, divadly a programem Rádia 1. Koncerty a tančírny Kaštan, scéna Unijazzu v 19 hodin, Numinte, Sen Mincer a Space Hamster. Klubovna Povaleč 19.30, Ex-Champion a Katastr. Klub 007 na Strahově v 19 hodin, Gun Dreams, Meat House, Chicago, Ira. Jazz Dog v 19 hodin, Kamila Senge, v 22 hodin, Lara Mor, Fuchs 2, Good 3, Air Club, Brodinský Back to Back, Slickback, Kevu a další. Výměník 1 v Českých Budějovicích v 18 hodin, swingová tančírna, Groove Bar v 21.30, Spiegel a Federsen, u Bukanýra ve 23 hodin, DJs Ondrejka, Identik a Demode. Čítárna Unijazz ve 20 hodin, Everything Waves a The Bullets. Filmy Kino 35 v 17.30, Víno nás spojuje, ve 20 hodin Romeria. Kino Dlabačov 18 hodin, Otec, Matka, Sestra, Bratr a ve 20 hodin Pět švestek. Kino Pilotů v 18 hodin, Citová hodnota, ve 20.40 Spasitel. Edison Film Hub, 19 hodin, Přísahám, že za to nemůžu a v 21.30 Scary Movie. Divadla, divadlo v Řezi.

19.30 happy hour. Loď tajemství ve 20 hodin snadně. Na dně Alenka. Divadlo v Louhé v 18 hodin. Jak vidět neviditelné. Divadlo v Celetné v 19.30 trenér. No a na rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop, dnes Zen Baboon a Now What, ve 20 hodin High Fidelity, ve 22 hodin Rem Dance. No a já se s vámi v 11 hodin a 49 minut musím už rozloučit. A ty tři slíbené kousky před námi, to je Masane a Drvish, Nothing to Lose, Flava D, Scaladia, Double E, Different, a DJ Crash a Rikoden, Warn Them. Kompletní tracklist dnešní už by měl být na webu. Já vám přeju krásný pátek. Chviličku už by tady měl být Mike H. Krásný víkend, moc se těším zase ten příští pátek od 9 hodin. Díky za vzkazy a za poslech. Loučí se Ellen.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The Increased Difficulty of Concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetná Theatre.
17: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
18: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
19: Reklama na Radio 1.
20: London City, DJ Crush, Boy Ed get crushed, you know, Chuss, 45, Boss! Ring them, warn them, Bumba Plan, tell them, ready for shell down them, yo, you hear me, dog? Hey, who them a ramp with? Mad. Boy, I get me mad now. Let me tell you.

Krásný poledne všem posluchačům Rádia 1. Tady ze Strašnického studia vás zdraví Mike H. Po 14 dnech se vám hlásím se svojí tříhodinovkou s výběrem převážně nový alternativní hudby, ať už se jedná o alternativní pop, psychedelický rock, nebo současnou elektroniku. Na začátek jsme poslouchali nový projekt, za kterým stojí Away There z Animal Collective a hudebník Geologist. Tyhle dva teď spustili nový projekt s názvem Cross Boys a my jsme poslouchali skladbu Hanging Out with a Blueberry Pop. Teď se nám rozeznívají Spivak and Prince Emmanuel, skladba Dawn, a z dalších novinek, který dneska v 3 hodinovce určitě zazní, bych vypíchnul britský postindustriální trio Factory Floor nebo amerického hudebníka, který se pohybuje někde na pozemí folku a roku, Gitkin. Britská Lorraine James vydala nedávno nový album, z toho si jak určitě zahrajem. Zazní nám i Sam Goku nebo technoproducent Shed. Rozhodně taky zazní hudba z novýho EPčka bahrajnsko-britský trumpetistky Yas Ahmed, a nebo určitě si dáme dneska taky nový a fakt skvělý album holandských Ambasáde. Kromě toho taky nás ve 14 hodin čeká rozhovor k výstavě Labyrint, která se koná v galerii hlavní města Prahy. Na rozhovor dorazí kurátorka téhle výstavy Karla Dvořák-Hlaváčková. Tady Mike H. až do 15 hodin s novou hudbou na vlnách Rádia 1. Přeju pěkný poslech.

0: Reklama Rádia 1.
1: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby bylo slunce vždy pod kontrolou. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
5: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
6: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
11: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 tisíc korun. A k tomu výběr z více než 19 tisíc vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
10: Takže tak.
11: Volejte AAA Auto 800 110 800.
12: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
13: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
14: Reklama na Radio 1.

Rozeznívala se nám skladba Durs Hinterland od Lexel. Já bych se ještě vrátil k předchozím dvěma skladbám. Před chvílí nám dohrála japonsko-estonská dvojice Misha Panfilov a Tomoho Katsurada a jejich skladba Fantastic World, která je z jejich letošní desky Eternal Almost, kde se skvěle odkazují k Library Music 70. a 80. let a má to celý takovou hezkou starou estetiku. Před nima to byl ještě americký multiinstrumentalista Gitky na skladba Call My Name z jeho aktuálního alba Where the South Winds Wail.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Jak napověděla znělka, čeká nás soutěž a tom konkrétně s kulturním létem a festivalem Mighty Sounds. Máme tu třetí týden soutěžního speciálu Kulturní léto, a to s festivalem Mighty Sounds. Narozeniny 20. ročník festivalu se blíží. Proběhne 26. až 28. června v Táboře. Na tahle výjimečné party uslyšíte absolutní špičky punk rocku, americké Pennywise, mistry v kombinaci reggae, metalu a rapu Skindred, nebo legendy drum and bassu Asian Dub Foundation. Návrat ke kořenům se bude konat v podobě New Yorkska Jazz Ensemble, kteří vystoupili na prvním ročníku festivalu v roce 2005. Z domácích se můžete těšit na Prague Union, Fast Food Orchestra nebo Poletíme. I letos dorazí skvělí divadelníci a performeři, zazní akustické sety a nebude chybět ani spousta sportovních aktivit a zábavy pro děti. Organizátoři samozřejmě nezapomínají ani na poctivé festivalové jídlo, které už k Mighty Sounds neodmyslitelně patří. Více informací najdete na mightysounds.cz. No a vyhráte dneska můžete dva lístky právě na festival Mighty Sounds, voucher v hodnotě 500 korun od Rock Spring, crossbody tašku od české značky Brasy, poukaz v hodnotě 500 korun na výrobky z Janovy Peci, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, odolnou ultralehkou lahev od pod 7 kilo, poukaz na 350 korun od kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connect It a také na konci měsíce získá jeden výherce navíc voucher na kurz od počítačové školy Kopas. Telefonní číslo do studia 210 323 919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na následující otázku. Mighty Sounds letos pohostí i zástupce slovenské punkrapové scény. Je jím Dušan Vlk. Tvent vydal v roce 2021 debutovou desku. Jak se jmenuje? Buď je to Astma Boy, Made in Oblivion, anebo Vonku je vojna. Volat můžete teď. Tak, máme tady prvního volajícího. Ahoj, kdo se dovolal?
2: Ahoj, to je Ondra.
1: Ahoj Ondro, víš správnou odpověď?
2: No já doufám, že jo, je to Astma Boy.
1: Je to tak, super, gratuluju, vyhrál si balíček kulturního léta a taky lístky na festival Mighty Sounds.
2: Super, super.
1: Vydrž mi prosím tě na drátě, řekneme si podrobnosti a užij si výhru.
2: Díky, mám radost.

0: Kamaráde, jedno.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou krkovici bez kosti. Kilogram za 79,90 pouze v pátek. A Jakobs Velvet od 180 gramů v Billa klubu za 139,90. Billa. To dobré začíná u nás.
7: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
12: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
11: Děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
18: Kaufland.
19: Jsou tady.
18: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
18: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
18: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
4: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
9: Reklama na Radio 1.

Máme 13 hodin, 1 minutu, dnes je pátek 5. června, vyladíte Rádio 1, tady je Mike H. A teď nás čeká pravidelná rubrika Kulturní servis. A začínáme s festivaly. Probíhá festival Žonglobalizace, to je festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. Festival Kamenice, to je Plzeň hudební festival probíhající v České Kamenici. Probíhá taky Mental Power Prague Film Festival. To je mezinárodní filmový festival neherců s mentálním a kombinovaným postižením. Cirk UF, to je pro změnu festival nového cirkusu v Trutnově. Probíhá také Lenský festival a letos, nebo celkově na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Probíhá taky festival Habrovka, to jest Pražský hudební festival. Máme v nabídce také spoustu galerií a začínáme s kempem. V kempu je stavba povolená, to jsou výstavy, které jste nestihli. V kulturní stanici Galaxie najdete výstavu Tohle slovo v Americe vůbec neexistuje. Vladimír 518 a Epos 257. Do Chemistry Gallery je Beth Orton a Tvoje krev, moje růže. V jízdárně Pražského hradu najdete fragmenty paměti. Svatovícký poklad v zrcadle současného umění. V galerii Středočeského kraje je pak Meltzer Kinsel Hilmar 1968 až 1978. V Národní galerii Praha v Veletržním paláci pak Antonín Mánes mezi komponovanou krajinou a skicou. V DOXu je Jiří Petrbok a Deník pacienta. V galerii hlavního města Prahy v knihovně je výstava Expanze. Přírůstky 2013 až 2025. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy najdete výstavu Trnkova zahrada 2, v Rock Café dále Jan Pospíšil a Chaos Line. V muzeu Montanelli probíhá výstava Who, Why? V Kaštanu Seně Unizezu pak Všechny krásy světa. V Kunsthalle Praha najdete William Kentridge The Battle Between Yes and No. V Panovské galerii v Brně je pak Rudolf Sikora. Za a proti. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze dále výstava Váza. Symbol kultury a života. V galerii Jaroslava Sudka jsou Mucha, Stréty, Šimon, Prajsik. Fotografie grafiků. V galerii Lázně Liberec je pak Jiří Černický. Západ země ze slunce. Na Chvalském zámku dále Cesta kolem světa za 80 dní. V Trafo Galerii najdete Lucii Rosickou a Laundromat. Program pro jemné zacházení. Ve Vile Pelé je Andrej Dubravský, The Rest. Pit Factory v Galerii Kostka je Borsos Lorenz, Spectre in the Wedge. V Koleji 1 v Březnici najdete výstavu Jaromír 99. V nové budově Národního muzea je pak Czech Press Photo. V galerii etc. Art pak Petr Kalmus, prvý živý svatý. V Pragovka galerii najdete výstavu Martina Nitry a Evy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. V galerii moderní umění v Rundice nad Labem je Miroslav Machotka a nekonkrétní obrazy konkrétního světa. V Artiu Bořislavka dále probíhá výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, Intervaly přítomnosti. V Osmička Humpolec je Present Perfect, Otisky času v současné keramice. A nakonec v EPO 1 v Trutnově najdete výstavu Neokosmos Pavla Hulečka. Co se týče programu na Rádiu 1 do 15 hodin, s vámi budu já, Mike H. V 15 hodin nastoupí Jirka Štefl, toho v 18 hodin vystřídá pořad Knižní servis, v 18.10 pak pořad Vintage Cool TJ Iva, v 19 hodin CD Nonstop, dneska se Zen Baboon a album Now What, ve 20 hodin pořad High Fidelity a nakonec na závěr dnešního vysílání na vlnách Rádia 1 je to od 22 hodin pořad Rem Dance. No ale my se teďko vracíme zpátky k muzice, za chvíli nás čekají třeba Jasmín Hamdan a nebo Yas Ahmed.

Dohrála nám bahrajnsko-britská trumpetistka Yas Ahmed a její nová skladba Dawn Patrol, která se objevila na EPčku s názvem Shinrin Yoku. Teď jdeme ale do Holandska za producentem, který se jmenuje Pascal Pinkert a stojí taky třeba za projekty Ambasáde, který si dneska určitě ještě dneska zahrajem, nebo za projektem Dolkraut, ale teďko taky založil nové

projekt Armor, který se víc zaměřuje na spolupráce s hudebníkama z Turecka, Blízkého východu, ale i třeba z Egypta. A tenhle ten projekt Armor vydal první svoje album teď, který se jmenuje Love Chaos, a my si z ní zahrajeme skladbu La Ballade de Misrakis, na který hostuje ještě Feras Turk.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

Poslouchali jsme nový projekt Double Speak, za kterým stojí tři prominentní figury britské scény, a to Vince Clarke, kterýho se jistě znáte z Depeche Mode nebo Erasure, pak je to Neil Arthur alias Blank Manch a taky Benge. Tyhle tři se spojili pod přezdívkou Double Speak a teď vydali 11-trackový album předělávek široký palety historických skladeb, respektive starších, ne úplně historických. A my jsme poslouchali skladbu Back to Nature. Teď ale o několik generací mladší newyorská skladatelka Rare DM a její skladba Honey.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
5: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
4: Takže tak.
5: Volejte AAA Auto 800 110 800.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
9: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně, přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
13: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
14: 18-letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Cannes, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otvírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.
15: Reklama na Radio 1.

Poslouchali jsme poměrně legendární skladbu Vitamin C od německých krautrockových Can z roku 1972, ale teď jdeme do Chile, tam se narodil Matias Aguayo, teď usazený v Německu, a ten nedávno vydal nový album Ane Noa, a tady je z ní skladba Sentimientos Encontrados.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveny novinky v Hitparádě Rádia 1. Nejprve velšská dvojice Overmonou, kterou uvidíme také letos v Brně. Nový singl Lock Up. Novinkou druhou je track s názvem Golden Gallows od britského trochu tajemného producenta a DJ Jerryho Reeda. 19. června mu vyjde nové album s názvem Watch the World. Australská kapela Party Dozen a jejich Special Unit, to je novinka třetí. Další track s názvem Open Arms, to je spolupráce

0: Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na Hell Yes Festival 2026. Ten se koná na hradě Helvštíně od 26. do 28. června. Vystoupí tam například Coles, All Unit či Dukla.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levanduloveudolí.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Reklama na Radio 1.

Rozeznívá se nám japonský Sangoku a jeho nová skladba Warm Soils, která se objevila na nedávno vydaném EPčku Bliss Drift. A před samým Goku to byl ještě projekt Asatate a tancová skladba Brahmaputra. Já bych ještě připomenul, že za pár minut bychom měli mít v éteru rozhovor, a to k výstavě Labyrint, krajina vnitřního bloudění. To je výstava, která probíhá v rámci Galerie hlavního města Prahy na Trojském zámku, a tuhle výstavu nám dorazí představit kurátorka výstavy Karla Dvořák-Hlaváčková.

0: Máme 14 hodin, 4 minuty, vy stále ladíte Rádio 1, tady je Mike H, teď nám hraje v podkresu skladba od amerického producenta, který se říká Dialectful Serpent, a ta nám uvádí dnešní rozhovor. Teď si budeme s kurátorkou výstavy Labyrint, krajina vnitřního bloudění, kterou pořádá hlavního města Prahy a pořádají v budově zámku Troja, tak o téhle výstavě se teď s kurátorkou Karlou Dvořák Hlaváčkovou budeme povídat. Zdravím vás a vítám vás na Rádiu 1.
1: Dobrý den.
0: Díky, že jste dorazila. A já bych se chtěl na začátek zeptat, jaký je spojení mezi řeckou mytologií a současným českým uměním?
1: Tu spojitost jsem se snažila najít, ale víceméně ona se našla sama, protože já jsem začala nad tím tématem mytologie hodně přemýšlet před asi rokem, kdy jsem si všimla, že jako mytologie a mýtus je vlastně něco, co si lidé vymýšlí, aby si pojmenovali něco, čeho se bojí. A vlastně kolikrát znamená, že si třeba najdou nějakou, klidně nějakou lež nebo něco, co je vlastně skoro hůř uvěřitelné, ale furt jim to pomáhá pojmenovat něco, co prostě neumí pojmenovat. No, a mimochodem teda vlastně současné umění možná umí odpovídat na tady ty nepojmenovatelné věci líp než náš rozum.
0: Na Trojském zámku je prostor Labyrint a vaše výstava se taky jmenuje Labyrint. Je to nějaký spojení? Probíhá ta výstava v těch venkovních prostorách Labyrintu?
1: To byla moje snaha propojit právě trošku ten venek a vnitřek, ale zároveň ta výstava nikdy nebyla plánovaná ven. To se celé odehrává uvnitř v tom zámku, ale zároveň ten labyrint vlastně je víc v té naší hlavě, než v tom fyzickém světě.
0: A řekla byste mi, kteří autoři vystavují tady na téhle výstavě?
1: Je to teda skupinová výstava a já jsem ji vybírala víceméně přes ta díla, nebo že jsem třeba věděla, že je to téma, které je bude bavit. A díla, která vznikala nově, jsou třeba od Vojtěcha Hrubanta, který nám vytvořil takový krásný úvodní relief, který se vlastně mluví o takových těch jako archetypech, která se nachází v mýtech. Ale díla, která tvoji třeba vypůjčili, jsou od Terezy Bartuňkové, takové krásné zrcadlo, které máme v Blackboxu a člověk, když do něj vstoupí, tak tam zažívá takovou jako introspekci zábavnou, krásnou a nejistou, protože to je v šeru. No ale dílo, na které určitě musím upozornit, je dílo od Evy Koťátkové, které je veliké a v tom barokním zámku se jakoby skoro až pere, i když to samotné dílo mluví o empatii.
0: To dílo se jmenuje Stroj na obnovení empatie. Chtěla byste nám to nějaké přiblížit, jak se taková empatie obnovuje?
1: No, ona se vlastně musí obnovovat v nás, tím, že budeme lidem naslouchat, že budeme hledat ty jednotlivé příběhy každého z nás, což je vlastně trošku příběh celé té výstavy, o co se snažíme, nebo já se snažím, aby na konci lidé odcházeli do toho jejich světa, do toho jejich labyrintu s myšlenkou, nebudu soudit to, co neznám, když to neznám, tak se to naučím. Takže to dílo nám pomáhá tu empatii obnovit, ale upřímně musí se to dít v tom návštěvníkovi.
0: Jsou tam ještě nějaké další díla, které byste chtěla vypíchnout z té výstavy?
1: Je tam moje oblíbené téma, které vlastně, o kterém ráda mluvím, protože to detabuizuje téma menstruace. Je to dílo od Kláry Samcové a Klára Samcová ve svých tapisériích vlastně přináší tu vizualitu té krve a já vlastně v té výstavě a ve svých komentovaných prohlídkách se snažím toto slovo tak detabuizovat i tím, že ho prostě řekneme hezky, plně a bez nějakých emocí a skoro vyzývám návštěvníky na komentovaných prohlídkách, aby klidně nahlas řekli slovo menstruace.
0: Já mám pocit, že nějakým pojdlem té výstavy je tam spousta hodně současných témat, kromě třeba tématu menstruace a genderových rolí. To je třeba téma inkluze a další témata, který možná někdo může vnímat lehce jako nějaký tabu. Ta výstava už nějakou chvíli běží. My bychom měli zmínit, že běží až do 29. října. Uh-huh. A jen mě zajímá, jestli už třeba máte nějaký zajímavý ohlasy na tu výstavu.
1: Mám z obou směrů zajímavé ohlasy. Jeden je, že když třeba dělám komentované prohlídky i pro naše kustodky, a což jsou třeba starší dámy, tak vlastně hrozně se mi líbí, že společně nad těmito tématy, která jsou často jako brána za trošku tabuizovaná a možná se třeba očekává, že starší generace k ním bude mít nějaký odstup, tak oni ho nemají. Oni přikyvují a vlastně se mnou souhlasí, nebo mi řeknou jejich zkušenost a odhalují svoje životy, což je strašně hezký příběh. Zároveň se ale setkávám bohužel i s trošku negativními ohlasy, třeba my máme ještě tak hezky oldschoolově návštěvní knihu na konci výstavy a někdy se tam objeví i hlasy lidí, kteří nepochopí právě to, že by měli odcházet s tím otevřeným srdcem a očima a lidem naslouchat a místo toho vlastně to odmítnou, což je pro mě jako znamení, že se mi nepodařilo upoutat jejich pozornost možná, nebo prostě otevřít ty jejich klapky.

0: ať už je to řecká, křesťanská nebo jakákoliv jiná, jakoby vlastně základ nějaké kultury, je opravdu jako, jak to popsat, je to trošku jako přikrášlená historie. A ta historie možná, občas jsem si právě říkala, když jsem koukala na nějaké tady ty mýtické příběhy, jak jsem říkala, aha, tak tohodle se třeba báli nejvíc. Tady se mluví o úrodě, tady se mluví o tom, co musíme dělat, když, nevím, aby nám neumřela kráva, naše obživa. Takže víc než, že bychom se z toho měli inspirovat jako jednotlivými příběhy, tak je to zajímavé vidět, čeho se lidé báli, co si museli třeba pojmenovávat a samozřejmě je to jako, jsou to příběhy, je to zábava a je to třeba i ukázka prostě nějaké jiné kultury a vlastně k tomu trošku v té výstavě vyzývám, učme se o jiných kulturách a neuzavírejme se před nimi, takže mytologii čtěme, ale jsou to asi často možná prostě přikrášená historie.
1: Mm-hmm. Díky. A mě by ještě zajímalo, jestli k výstavě taky chystáte nebo probíhá nějaký doprovodný program.
0: Program probíhá, ten úplně nejčerstvější je Kino utajeno, které už je víceméně skoro vyprodané, až na skoro, myslím, že na třetí večer. A to bude probíhat koncem tohle měsíce, takže to je takový komplexní program, který bude mít performance, kino a komentovanou prohlídku části zámku, do kterých se normálně člověk nedostane. Ale vlastně dál budeme mít komentované prohlídky víceméně a jestli nás ještě něco napadne dalšího, tak to přidáme. Je dlouhé léto před námi, ale určitě budeme mít i eventy, které se netýkají přímo toho, té výstavy, protože ten zámek nabízí možnosti různých koncertů a tak, takže já sice neznám ten celý program, ale určitě bych doporučila všem se podívat na webové stránky galerie, kde to najdou.
1: Tam se dají, předpokládám, i zakoupit vstupenky na to Kino utajeno.
0: Tam by měl být odkaz na to a v podstatě na všechny naše další akce.
1: Super, já si myslím, že jsme poměrně dobře představili vaši výstavu Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Ta probíhá už od 1. dubna a probíhá až do 29. října letošního roku. Ještě něco, co byste chtěla dodat k té výstavě?
0: V podstatě jenom bych ráda všechny pozvala a hlavně je pozvala k tomu nebát se trošku dívat se na své činy, na to, jak reagujete a všechny prosím, aby když přijdou na výstavu, tak si buď pustili audioguide nebo si přečetli doprovodné texty, protože bez nich je ta výstava poloviční.
1: Moc díky, děkuju Karle Dvořák-Hlaváčkové, že představila výstavu Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Díky za návštěvu na Rádio 1 a ať se vám daří.
0: Děkuju moc.

0: Kamarádia 1.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Osudy psané válkou. Příběhy československých legionářů Rostok a Žalova, kteří s mimořádnou odvahou bojovali za svobodu a vlastní stát. Svědectví těch, kteří psali dějiny za cenu osobních obětí. Strhující výstava do 1. listopadu ve Středočeském muzeu v Rostokách. Více na středočeskemuzeum.cz.
7: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
8: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida, Bernas, LA.
7: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
8: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
9: Karlín. 3 dny plné architektury, designu a lidí, kteří tvoří podobu města. Přijďte na přednášky, výstavy, komentované prohlídky staveb nebo se vydejte do showroomů, galerií a podniků, které se během festivalu stávají jeho součástí. Rohan Design District 11. až 13. června. Vstup zdarma. Více info na rohandesigndistrict.cz.
10: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma. Z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
11: Rodinný den na výstavišti.
12: To je odpoledne plné zábavy,
13: hudby,
12: sportu
13: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
12: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
13: Čekají vás workshopy,
12: sportovní aktivity,
13: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
12: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
13: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
12: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
14: 34. Boskovice, festival pro židovskou čtvrť, se letos koná 9. až 12. července. Žánrová otevřenost, silné autorské osobnosti s humorem i navážno. Hudba, divadla, filmy, výstavy, performance i program pro děti. Vstupenku na festival teď koupíte o 20% výhodněji než na místě. Program a vše další najdete na www.boskovice-festival.cz. Pořádá Unijazz. Těšíme se na vás.
15: Reklama na Radio 1.

Teď nám na Rádiu 1 dohrál projekt Pascala Pinkerta, kterého si dneska hrajeme po druhé. Tentokrát si ho hrajeme s jeho projektem Ambasáde. Ten vydal letos výtečný album s názvem Manrira. Za mě to zatím je jedna z nejlepších záležitostí letošního roku. Ambasáde se lehce posunuli v předchozích nahrávkách, se zaměřovali spíš na zvuk, který by se dal nazvat jako postpunkem nebo minimal synthem, ale tohle nový album zní podstatně modernějiš a taky trošku konceptuálnějiš, hlavně co se týče práce s hlasem, který má zásadní roli ve všech skladbách na tom albu. My jsme poslouchali konkrétně skladbu Togetherness, tedy od zmíněných Ambasád. No a teď je to chicagský DJ Manny a We Are Free Work.

CD Nonstop. Portugalský dub elektronický projekt Zen Baboon založila na počátku minulé dekády producentská dvojice Daniel Rosado a Henrik Palava. Jejich čtvrté album Now What z roku 2023 zazní v souvislosti s jejich vystoupením na festivalu Artorzo. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD.

Poslouchali jsme Pilotskou krach, berlínský projekt a producentku se skladbou World on Fire z nahrávky, která se jmenuje Faust 3. To najdete třeba na Bandcampu přímo u toho umělce. Stejně tak na Bandcampu najdete taky britský trio Factory Floor, který vydali nový single s názvem Buzz Saw a navazuje na dva předchozí singly, který vydali v loni po tom, co se po několika letech odmlky vrátili a zase začali hrát živě. Já jsem slyšel už víc než 10 let zpátky a bylo to jedno z nejsilnějších živých elektronických vystoupení, co si pamatuju, tak doufám, že se taky někdy brzy zjeví někde poblíž. Tady jsou Factory Floor a Buzz Saw.

Moje třihodinovka už se nachýlila téměř ke konci, mám tady nachystanou poslední skladbu pro dnešní vysílání a to je Nathan Fake a nová verze jeho skladby Hypercube, jmenuje se to konkrétně Hypercube Hard Version. No a to bude za mě pro dnešek všechno, my se zase můžeme slyšet tady na vlnách Rádia 1, ale velice brzy a to hnedka zítra večer mezi 8 a 10 v rámci pořadu Cluster, který moderujeme a děláme společně s kolegou Not Meme, takže si určitě nalaďte Cluster, jestliže vás zajímá převážně odvážná elektronická hudba a pak, když vás baví moje páteční vysílání, zajisté vás bude bavit náš pořad Cluster. Kromě toho zase za dva týdny tady v denní vysílání Rádia 1 mezi 12 a 15 hodinou. Kromě toho dneska mě můžete slyšet ještě DJovat se spoustou dalších kamarádů ve velkým back-to-back setu v podniku Tendence na Pražský Letný. V neděli ještě vyrážím do Drážďan na akci Balearic Sunday, kde hrajeme společně s místní DJkou Divný útvar. Tak kdybyste si chtěli udělat výlet do Drážďan na odpoledně večerní večírek, tak taky vás srdečně zvu. No a to bude za dnešek všechno, za chviličku už na vás nastoupí Jirka Štefl. Já vám přeju pěkný zbytek dne, hezký víkend a brzo naslyšenou. Loučí se Mike, čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
7: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Dejvická jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád, ochutnejte svět. Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
8: 34. Boskovice, festival pro židovskou čtvrť, se letos koná 9. až 12. července. Žánrová otevřenost, silné autorské osobnosti s humorem i na vážno. Hudba, divadla, filmy, výstavy, performance i program pro děti. Vstupenku na festival teď koupíte o 20% výhodněji než na místě. Program a vše další najdete na www.boskovice-festival.cz. Pořádá Unijazz. Těšíme se na vás.
9: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
10: Reklama na Radio 1.

0: Enterprise 7, this is Houston. Come in, Enterprise. We have a red alert situation. Alien on board. I repeat, red alert. Come in, Enterprise.
1: Houston volá Enterprise 7, volá Enterprise 7, důležité sdělení, máte na palubě vetřelce, opakuji, vetřelec na vaší palubě, potvrďte příjem.
2: Příjem potvrzuji, je tady ale problém, ten vetřelec jsem totiž já a ti vaši kluci o mně ještě nevědí, ale ono jim to jistě dojde, až je budu chroustat. Bye, bye, Houston.
1: God damn it, to je konec. Není způsob, jak ty ubožáky na Enterprise 7 varovat.
3: Vlastně jeden tady je. Poslat jim vzkaz na Radio 1, stejně to mají pořád vyladěný.
4: London City, DJ Crush. Boy, Ed get crushed, you know. Just 45 boss. Ring them, warn them, Bumbleclad, tell them, ready for shell down them, yo, hear me dog, hey, who them a ramp with, mad, boy, get me mad now.

Co nejpříjemnější poslech Rádia 1 vám přeji od mikrofonu. Jmenuji se Jiří Štefl, budu to s vámi do 6. hodiny večer. Na úvod novinky od DJ Crashe Warn Them. Hlas Eriko Dan. A tady už rozlednění Cut Copy. Still See Love.

0: Zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.
3: Před chvilkou dozněli hradičtí Piráti 44, jejich novinka Pod hladinou řeky z desky 101.

0: jedno.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
0: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Set. Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
1: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
2: V Somfy jsme vyvinuli Tahoma Switch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby žaluzie i osvětlení zajistili potřebné soukromí. Nechte to na Tahoma Switch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
3: Celetná Theatre presents one of the best plays by Václav Havel. The world famous playwright and president. The increased difficulty of concentration. A tragicomedy from the early days of the computer revolution. Playing only in June and August at Celetná Theatre.
4: Reklama na Radio 1.

It's alright, I feel it. Písnička, kterou můžete znát od New Orleans Soul společně s Jocelyn Brown. Tady to byl DJ Marky a Makoto. A zpívá.

0: Prague Union s letošní deskou Nekorektum. Kdo jsem dva? A ne stavy mysli. Prague Union na Rádiu 1.
1: Kdo pomůže mi sedna?
2: Rádio 1!

Dozněla skotská dvojka Sacred Paws a po posvátných tlapkách už M83 Laura

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

20 tracků ze staré školy na loňské desce Cabin in the Sky od De La Soul. A teď už nabízím jednu Miu. Psal se rok 2022, když přišla s deskou Mata.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
4: Další z čerstvých desek, které k nám přistály do Rádia 1, Likely. The After Party. Nabízím.

0: No.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappen!
5: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
6: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
8: Reklama na Radio 1.
9: Podvěční baldachina.

Sudety Dreams, písnička spolupracujících Jaromíra 99 a Zapomněl jsem. A tady už Major Lazer s řadou hostů Santi Gold, Vibes Cartel, Daniel Hejma, taky Jasmine.

To byla další spolupráce Munro a Dusky s trackem Mariana. Zde už nabízím Shrimp Nose.

Na rádiu 1 doznívají Děti deště. Jejich loňská velká deska Mlžný úvod, jasný konec. A tohle byl právě Mlžný úvod. Pár minut do kulturní

Kulturní servis na Rádiu 1. Dnes je pátek 5. června a všechno nejlepší přeji všem dobroslavům k jejich dnešnímu svátku. Koncerty a tančírny, Kaštan, scéna Unijazzu od 19. hodiny, Numité, dále Saint Mincer a Space Hamster, klubovně Povaleč od 7:30 večer, Ex-Champion a Katastr. Na sedmice a nebo klubu 007 na Strahově od 19 hodin zahrají Gun Dreams a Meat House Chicago IRA. V Jazz Doku od 19 hodin Camila Cenge a od 22 v Jazz Doku Lara Moore. Fuchs 2 zve na Gutter Club, Back to Back si to dají Brodinsky a Slickback, dále Kevu a další. Výměník 1 v Českých Budějovicích od 18 hodin swingová tančírna. V Groove Baru od 9:30 večer Spigl a Feathersen, u Bukaníra tradičně ve 23 hodin nejprve zahraje Ondřejka, dále Identik a Demote. Čítárna Unijazz 20. hodina Everything.

Waves a The Bullets. Filmy Kino 35 od 17.30, Víno nás spojuje, od 20 hodin pak snímek Roméria. Kino Dlabačov v 18 hodin Otec, matka, sestra, bratr a od 20 hodin Pět švestek. V kině Pilotů od 18 citová hodnota a ve 20.40 Spasitel. Edison Film Hub v 19 hodin Přísahám, že za to nemůžu a v 21.30 Scary Movie. Divadla, divadlo Březnické od 19.30 Falešná nota, v divadle Minor od 18 Maceška, Jatka 78 v 19.30 Happy Hour, Na lodi tajemství od 20 hodin Snadně na dně a Alenka. Divadlo v Dlouhé v 18 hodin Jak vidět neviditelné a divadlo v Celetné zve na představení pod názvem Trenér. Začíná v 19 hodin 30 minut. A co na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 pořad Vintage Cool, v 19 hodin v rámci pořadu CD Nonstop dneska deska Now What, jejímž autorem je Zen Baboon. Od 20 High Fidelity ve 22 hodin pak Rem Dance. Moje jméno je Jiří Štafl, budu s vámi do 6. hodiny večerní do knižního servisu.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Často se nás ptáte, co je nového v Ačkách.
3: Tak teď třeba garantované jarní slevy až 100 000 korun. A k tomu výběr z více než 19 000 vozů, financování s úrokem už od 2,9% a možnost výměny vozu do 60 dnů.
2: Takže tak.
3: Volejte AAA Auto 800 110 800.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
6: V tom musí být celá liška.
7: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
6: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
7: Děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
11: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
12: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
13: hudby,
12: sportu
13: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
12: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
13: Čekají vás workshopy,
12: sportovní aktivity,
13: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
12: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
13: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
12: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
14: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
15: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
16: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
15: Blue!
12: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
17: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
18: Reklama na Radio 1.

0: Ať je krásný.
1: I tento týden pro vás máme připraveny novinky v hitparádě Rádia 1. Nejprve velšská dvojice Overmono, kterou uvidíme také letos v Brně. Nový single Lock Up. Novinkou druhou je track s názvem Golden Gallows od britského trochu tajemného producenta a DJ Jerryho Reeda. 19. června mu vyjde nové album s názvem Watch

australská kapela Party Dozen a jejich Special Unit, to je novinka třetí. Další track s názvem Open Arms, to je spolupráce Little Sims

0: Tři šťastní herci tentokrát obdrží lístky na Hell Yes Festival 2026. Ten se koná na hradě Helvštíně od 26. do 28. června. Vystoupí tam například Coles, Ominit či Dukla.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

To byla jedna z novinek na naší velké parádě Party Dozen a Special Unit, který už nabízím a Maxe Coopera. Jeho počin z letošního března dostává název App & Flow.

Doch aber of the trees. Alleine Strikem Hollow. A za chvilinku už skotská dvojice, která si říká Birthday in Texas.

0: Kjol, to je Rádio 1.
1: To je Rádio 1.
2: Tak tady ta je slíbená skotská dvojka Birthday in Texas a track s názvem Endless.

To byly Sorella, asi favorite game a předtím na rádiu jedna Crackerzad a Pick Me Up. Zde už Dukla, písnička Mám tvůj stín.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Už dnes losujeme ve Sportce posledních 400 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
12: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
14: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
15: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
16: Poznáváte to?
17: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
16: Ale s tím bude konec.
17: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
16: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
17: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
16: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
17: Děkujeme za trpělivost.
16: Vaše hlavní město Praha.
18: Reklama na Radio 1.

0: Nadále vám co nejpříjemnější páteční poslech přeje Jiří Štefl.
1: Mami, nevazbí ti tam něco?
2: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silver Crest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
14: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival Žonglobalizace přináší od 2. června do 7.

0: Od července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
1: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
2: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
1: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
3: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Portugalský dub elektronický projekt Zen Baboon založila na počátku minulé dekády producentská dvojice Daniel Rosado a Henrik Palava. Jejich čtvrté album Now What z roku 2023 zazní v souvislosti s jejich vystoupením na festivalu Artorzo. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Před chvilinkou vyhrával na Rádiu 1 kanadský zpěvák a producent s přezdívkou Rye, zněla písnička Close Your Mouth. Tady už David Pomáhač remixovaný, jinak na Davida Pomáhače můžete zavítat příští sobotu 13.6. do Malostranské besedy.

0: Jedna reklama.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
0: Jedna reklama.

To byly Castlebeat, jejich My Love. Letošní písnička a tady už pohled do roku 2020. Fakult vydal velkou desku Zabijem se a na ní

Anda, ani to nevidíš. Nepočuješ, nevieš dýchať. Fuck. To nevníma, to nevníma, to nevníma, to nevníma.

Čas na rozlučku, dozněli Low Topic, ještě předtím to byly Seekers a jejich I Like It Like That. Úplně na závěr ode mě. Grazer, moje jméno je Jiří Štefl, pokud se zase vyladíte na Rádio 1 příští pátek mezi 3. a 6, tak budu moc rád. Přeji co nejpříjemnější víkend. Mějte se blaze a zase naslyšenou.

0: reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
5: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
6: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
8: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
7: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
9: Ballroom, belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
10: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, Plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: Knižní servis. Dobrý den, začíná knižní servis. U mikrofonu je Vladimír Srb. Dnešní recenze připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. V dnešním knižním servisu si představíme dvě knihy, které především jeho fanouškům představují spisovatele a ikonického oddílového vedoucího Jaroslava Foglara. Po 2 letech od vydání prvního výběru z deníků spisovatele Jaroslava Foglara se s pokračováním, které pokrývá roky 1938 až 1941, můžeme vrátit do svébytného světa autora mnoha chlapeckých románů a také jednoho z nejznámějších českých komiksových seriálů Rychlých šípů. Právě tohle období patří paradoxně, tedy zejména v kontrastu s tím, že právě začala druhá světová válka, k autorovým nejplodnějším. Začal totiž psát právě Rychlé šípy, jak je uvedeno i v názvu tohoto souboru. A kromě komiksu napsal i první díl asi jednoho z jeho nejzásadnějších děl, tedy Stínadelské trilogie. Zároveň je redaktorem mimořádně úspěšného časopisu pro děti Mladého hlasatele. Jehož náklad postupně stoupá až ke 100 000. Přesto je jeho vydávání během válečných let nuceně ukončeno nejen z ideologických důvodů, když je zrušena i organizace Junák, ale i kvůli tehdejšímu nedostatku papíru. V té době se ale hraje i divadelní hra Tábor ve sluneční zátoce. Pro rozhlas jsou zdramatizovány knihy Boj o první místo a Hoši od Bobří řeky a jedná se i o filmových verzích jeho úspěšných románů, které vycházejí v dalších a dalších vydáních a Foglar se postupně stává nejčtenějším autorem románů pro děti, zejména dospívající kluky. Režim ale postupně začíná utahovat šrouby a tak spolu se zrušením Junáka přichází i zrušení Foglarova klubu Dvojka, jehož vedení a organizace stále tvoří velkou část deníkových záznamů. Dost prostoru ale dostávají i informace o aktuálním počasí, které dalo název prvnímu svazku. Zvídavý čtenář tu ale samozřejmě pátrá i po o trochu ličtějším Foglarovi. I tady tak občas probleskne potěšení z toho, že se občas doslechne, že se líbí nějaké dívce a i on sám se snaží vypadat přitažlivě. Trochu krypticky tak vyznívá vztah s paní Masaříkovou, s níž se Foglar pravidelně schází každý čtvrtek a o těchto setkáních pak v deníku lehce otráveně referuje, takže to vypadá, že je mu celá tahle událost vtahující ho do světa dospělých nepříjemná. Nicméně je znát, že ho zaskočí, když mu Masaříková jednoho dne oznámí, že se vdává. A je jasné, že mu poté obdiv a zájem této ženy chybí. Podobně jako v první části deníku má čtenář pocit, že pisatel je věčně s něčím nespokojený, bez ohledu na úspěchy, jakých se mu dostává. Občas se v knize mihne i nějaká ta společensko-politická reálie, jakože Německo zabírá Sudety, anebo napadá Polsko. Dopady ale autor pociťuje až ve chvíli, kdy se začínají promítat do jeho vlastních aktivit. Jak ale editor knihy Jan Schulz píše v úvodní studii, je znát, že v podobě německé okupace Foglar méně píše o oddílu pro případ, že by mu byly deníky zabaveny. Klíč k Foglarově tvorbě v denících nenajdeme. Spíš než myšlenkové pochody, které ho přivádějí k nápadům na romány a komiksový seriál, tu najdeme pasáže, v nichž popisuje, jak obtížně se mu někdy píše, anebo že se mu podařilo prodat nějakou ze svých knih. To podstatné, co ale deníky čtenářům Foglarovek přináší, je možnost vrátit se do doby, kdy si jednotlivé příběhy odehrávaly a jak v té době ve společnosti rezonovaly. A funguje to lépe než opětovné čtení dnes už poměrně zastaralých románů a komiksů. Druhý díl deníku Jaroslava Foglara s podtitulem Začínám psát rychlé šípy editorsky připravil Jan Schulz a vydalo nakladatelství Albatros.

0: Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Po dvou souborech s komiksovými příběhy Rychlých šípů vyšla v loňském roce kniha stejného formátu, která nese název Za oponou stínadel s podtitulem Rychlé šípy Jaroslava Foglara a Jiřího Gruse. Kdo by ale očekával další komiksovou knihu s příběhy Rychlých šípů, bude zklamán. Nakladatelství Albatros se totiž v této knize zaměřilo na románovou rychlošípáckou trilogii, z níž dva díly Jaroslav Foglar napsal a úspěšně vydal během německé okupace ve 40. letech a třetí pak asi o 30 let později během pro něj ještě obtížnější situace v dobách normalizace. Jak ale podtitul knihy napovídá, nejde tu jen o Foglarovy romány, ale konkrétně o jejich nejnovější vydání doplněné ilustracemi Jiřího Gruse. Vlastně by se dalo říct, že jde především o knižní reklamu právě na tato vydání od stejného nakladatelství. Kniha je rozdělena do tří částí podle tří částí trilogie s tím, že každá z nich začíná pohledem do zákulisí vzniku knihy, kde autor textů Roman Šantora čerpá především z rukopisných záznamů nebo deníků, ale také dobových ohlasů. Podobně tu ilustrátor Jiří Grus představuje nejrůznější skici ke svým kresbám a popisuje, jak při kreslení postupoval, čím se inspiroval a co se snažil z Foglarových románů do obrázků přenést. K tomu knihu otevírá výběr z rozhovorů s Jaroslavem Foglarem s otázkami, které se týkaly stínadel a jeho trilogie. Knihu pak uzavírá rozhovor s Jiřím Grusem. Nutno přiznat, že se z této knihy asi i foglarovský fanoušek dozví ledacos nového, třeba okolnosti vzniku závěrečného dílu trilogie Tajemství velkého vonta a s ním spojenou Foglarovou snahu knihu odladit na lidech ze svého okolí, kteří měli navrhnout i název knihy, již si Foglar pracovně nazval Rychlé šípy znovu do stínadel. A dojde tu i na plánovaný čtvrtý díl, v němž měli Mirek Dušín a jeho parta mapovat stínadla před jejich zbouráním. Grusovy ilustrace a vlastně víceméně vše, co dělá na poli komiksu nebo knižní ilustrace, mám už dlouho rád. Jeho hyperrealistické stvárnění party, již dal před téměř 90 lety tváře Jan Fischer, je bezesporu velmi dobrá profesionální práce a tajuplné uličky stínadel tu mají stejnou dávku tajemství, jakou si s nimi většina čtenářů spojuje. Navíc sem přidává i moderní prvky, které mohou oslovit i současné dětské čtenáře. Jen na mě v některých situacích tihle kluci působí spíš jako dospělí, což by se asi příliš nelíbilo ani Foglarovi. Stínadelská trilogie je každopádně asi nejzásadnějším Foglarovým dílem, v níž autor spojil dobrodružné chlapecké příběhy se svým populárním komiksem a především přenesl dění z přírody do města, jehož novou mytologii vytvořil. A samotní Vontové mu přitom z románu utekli do reálných ulic a stali se svébytným hnutím, o němž se dočteme třeba ve dvojdílném komiksu Gianna Babana a Richarda Fischera Rváčov. Ale to už je jiný příběh. Knihu Za oponou stínadel s podtitulem Rychlé šípy Jaroslava Foglara a Jiřího Gruse vydalo nakladatelství Albatros. Dnešní knižní servis připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. A to je pro tento týden z literatury vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
1: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
0: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Radio1.cz/knižní servis.
2: Ča, ča, ča, lintičku, bají TJ Ivo.

1957 skladatelka, pianista a majitelka šíleného účesu Sarah McLeod je připravená, ochotná a schopná. 1952 Dick Dale je zde na vlnách oceánu, dnes z jezdci na obloze. 1963 Po něm zakladatel Tulsa Sondo, kytarista a zpěvák Clive Stacy, který otevíral Elvise i Patsy Cline se skladbou Baby Shame. 1958 a Bobby Smith naříká She's Gone From Me. 1959

Nyní to bude super band leader Sergio Mendes a jeho podaní Brazil 66 se skladbou Ronda ze skvělého alba Look Around 1968.

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: 18letá Marina se vrací na španělské pobřeží, aby odhalila příběh destruktivní lásky svých rodičů, které nikdy nestačila poznat. V částečně autobiografickém snímku, který sklidil nadšené ohlasy z Cannes, režisérka Carla Simon výjimečně něžně otevírá bolestivou kapitolu svého dospívání. Romeria vstupuje do kin už 4. června.
6: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
7: Když je osmá deska ta nejlepší, Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force. Popmese 2026. Einstürzen Tenoybauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go šnaptem!
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
9: Zdar, tak co včera?
10: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
9: A přes co máš televizi?
10: No normálně, přes anténu.
9: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
10: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
9: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
7: Princess Nokia v Praze. Jeden z nejvýraznějších hlasů současného rapu. Už 8. června v Lucerna Music Baru. Nekompromisní texty a show, která boří kluby. Princess Nokia. 8. června Lucerna Music Bar.
11: Reklama na Radio 1.
0: Ča, ča, ča. Vintage Cool by DJ Ivo.

Původně studiová kapela pojmenovaná po závodním koni The Champs dohrála úspěšný single Caramba 1959. Nyní to budou tři lahůdky z vinylového dvou LP Original Sound of Northern Soul s podtitulem Northern Soul nikdy nezní dobře. The Sharps, Dudu 45, 1965. Po nich tři holky z New Orleans, co prodali další písně Milion kousků. Dixie Cams, Aiko Aiko, 1964 a původně spisovatel zpěvák Sidney Bors je celý bolavý. I Heard on the Other Side, 1966.

Dohráli tři romantické rockové kousky. Mamas and the Papas, California Dreaming 1965, po nich Cascades, Rhythm of the Rain 1962 a poslední Beatles, If I Fell 1964. Nevěřili byste tomu, leč na dnešních gymnáziích nejsou Beatles známy. Na dnešní konec zalovím v první vlně punku a vytáhnu trochu jiný kousek než kytarový rambajs. Kapela The Strangles výrazně používala hamontky, což dodávalo jejich hudbě unikátní groove. Text zůstává punkově provokativní, ironický a lehce dekadentní. Zkrátka punk s hudební invencí. The Strangles Get a Grip on Yourself 1977. Lehce si zapogujte a za týden...

0: Vintage Cool by DJ Evo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je.
6: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
5: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
7: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Máme tu pátek 19. hodinu a je tu s tím také poslední CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s tímhletím elektronicko-dubovým projektem z Portugalska Zen Baboon, a bude znít jejich čtvrté album Now What, které si vydali na své značce Baboon Clinic v roce 2023. My si tohleto portugalské duo, konkrétně Daniel Rosado a Henrik Pálava, dáváme do CD Nonstop úplně poprvé, a to v souvislosti právě s jejich vystoupením blížícím se na festivalu Artorzo, a to už příští víkend. V sobotu se objeví na zborceninách hradu Krakovec a vy jste u toho měli být, protože už se zde objevili na festivalu Psychedelicious v loňském roce, kdy to opravdu rozbalili tenkrát ve Valči svou chytlavou groovy kvalitou. Tato dvojice Zen Baboon, dvojice, jak jsem řekl, producenská Daniel Rosado a Henrik Pálava, ten také hudebník, jinak konkrétně z Alentecha, z Portugalska, projekt, který se už objevoval od počátku té minulé dekády, kdy debutovali album s názvem Super na značce Electric Dream, a ten rok i pak takovým EP Live Version. Na jejich druhé studiové album jsme čekali 3 roky, vyšlo pod názvem Beat Generation, už jejich vlastní značce Baboon Clinic, a zde jste našli kromě jejich vlastní tvorby také jejich remixovou práci pro projekt Oko. Pak se ale také objevují jejich kompilace Complete, ta vychází koncem roku 2020 v prosinci, a na ní navazuje pak i o rok později dvojka, výběrovka Complete 2, a doplním, že mezi se ještě objevuje také v roce 2020 EPčko Hidden Frogs. V roce 2022 pak vychází také remixová záležitost kompilace remixu Zen Baboon Sofa So Good, a v roce 2023, jak jsem řekl, právě tohleto je jejich čtvrté studiové album s názvem Now What. To nabízí celkově 8 parádních chytlavých groovy chill wave věcí od tohohle dua z Portugalska, které vás opravdu nenechají v klidu. Já doplním, že Zen Baboon totiž mají i svůj ještě vedlejší DJ projekt Zen Raccoon, který se věnuje víceméně technomuzice s designem a s organickými prvky, se kterým ostatně také vydali své EPčko v roce 2024 s názvem Volto A. To vše, oba projekty uvidíte na Artorzu příští sobotu 13. června na Krakovci. No a já doplním, že poslední release Zen Baboon vyšel také ještě v roce 2024 pod názvem Estrelaio. Čtyřskabová opět příjemná chill wave dub kolekce. Teď už ale tohleto portugalské duo Zen Baboon na jejich desce Now What z roku 2023 pro jejich label Baboon Clinic. Já vám přeju příjemný poslech. CD Nonstop.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
1: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Braco Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Potkáváš je na ulicích a překvapí tě, jaká spousta jich je?
4: To se stává, Amando. Tady jsme na venkově, uprostřed polí. Každou chvíli někdo odpadne. I když se zachrání, stejně je potom divný.
3: Samantha Schweblin, Mimo dosah. Divadlo Meet Factory.
5: Reklama na Radio 1.

ale ty máš značku, prostě ti to řekla, kdykrát tam přiznej se a nelžím. No a proč mi to neříkal, že...

0: V zimě vás nezahřejeme,
1: léto neochladíme, ale jsme vaše.

0: Pauza. Si HM-ko hudby.
1: Veď na to tak netlač.
0: Drugi deťom.
1: Vibe Karlovy Vary.
0: Podstarší počuli už stokrát.
2: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predložené vlasy z ruských panien pod obočím byky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok.

0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Come on, come pyramid, this I represent for the Ram Dance Radio Show. In a proud, you don't know people.

Dobrý večer, vážené posluchačky. Dobrý večer, vážení posluchači. Je tady pátek a začíná 59. díl pořadu Ramdance. Ze studia Radia 1 vás zdraví Pínovali Crew. A my tenhle ten díl nemůžeme začít ničím jiným než novým albem, který právě dneska vydal Vibes Cartel. Pokud jsem dneska dobře počítal, tak je to jeho už víc jak 20. album. Dával o tom dost vědět v předchozích měsících, když jsme si tady hráli několik singlů, a musím říct, je to hodně dobrý album a proto si dáme tři další věci. Tohle to byla Dancehall Thing, kde naprosto jasně Cartel říká, jaký je jeho místo na dancehallové scéně. My ale jedeme dál a dáme si první kombinaci, tentokrát osvědčená dvojka Vibes Cartel a Spice a Confessions.

0: A tato deska, jak už to bývá zvykem, je protkaná spoustou spoluprací. Spolupráce Kartela s Vibes je osvědčená na tý tour, kterou Kartel jel, tak Spice byla snad vždycky s ním. Jejich první velký track, který dají dohromady, byl v roce 2009, Romping Shop. A na té desce najdete ještě kromě jamajských men třeba Whiskyda nebo Faruka, což je jedna z největších Latino stars. A když mluvíme o kombinacích, tak jedna z největších a nejočekávanějších je kombinace Vibes Kartel a Mavado. Tak tady to je Hype Life na Rádiu 1.
1: Yo, yo. Yeah, my real boss program.
2: Goli.
1: From Portmore.
2: Goli.
3: Hey. Money and girl man love. Money and

A Kartel se od začátku netají tím, že touhle deskou by chtěl zamířit na Grammy. Už dvakrát byl nominovaný, nikdy to nevyšlo. A ať si o těch cenách můžeme myslet, co chcem, tak pro tuhle scénu to pořád svoji roli hraje. A já jsem si uvědomil, že jsem zapomněl zmínit, jak se vlastně ta deska jmenuje. Jmenuje se God and Time. Spolupráce s TJ Records osvědčená. A ještě jednu věc si pustíme. Tentokrát na závěr Vibes Kartel, Skilly Bang a Try Again.

A dneska můžu slíbit, že to bude hodně o dancehallu. Budou tam dvě takové reggae vložky, ale tentokrát budeme hodně dancehallově laděný. Tohle to je Shakespeare Pondy Production, producent Sportmore, který stojí za tímhletím rhythmem, který se jmenuje Mise. A my už jsme si z toho hráli minule toho Ivátu, který byl před chvílí, ale teď si dáváme další tři věci. Young Breda, Juhat, Raja Wild, Do As I Say a na konci bude Ding Dong a jeho novinka z tohoto týdne, Diggy.

0: me the criteria. Why me a pray? This bad girl there, I know what she do. Me want it and I know she want it too.
1: A po předchozím Ding Dongovi je tady novinka od francouzského zpěváka Blaze Fire a ta nese název Ding Dong, takže trochu toho šata stylu v pořadu Ramdance.

A pro pořádek, před chvílí to byl Tiano Bless, Chestar a Caliboy, Chilsko, amsterdamská spolupráce. By the way, Martin tady hlásí, že Tiano Bless včera vydal svoji novou desku, tak si najděte a je v Evropě, tak třeba budete mít štěstí a na nějakým festivalu potkáte, ale tohle to už je Stylogy a

Půl jedenáctý, čas na trochu reggae a začínáme netradičně tímhle tím dancehallovým zpěvákem, protože tohle to je Chronic Law a já se tak ještě jednou vracím k tomu jeho EPčku Ice, který vydal nedávno a zařadil jsem dneska track s názvem Tree.

A minulém vysílání jsme si hráli první ukázku na Double Trouble Rhythmu, který vydávají nebo vydají brzo Silly Walks Discotheque. Minule to byla kombinace Christopher Martin a Agent Sasko. A dneska je to další kombinace Christopher Ellis a Jesse Royal. Vůbec poprvé se potkali spolu a vzniknul z toho tenhle ten track, který se jmenuje This Love. A my jedeme dál a zahrajeme si tentokrát novinku od Queen Afriky, Mom Like Me, z jejího připravovaného alba Breath of Life.

Pomalu doznívá novinka od nizozemského reggae zpěváka Ziggy Rekáda, One Step Forward. A my si dáme první reggae rhythm mix dnešního večera. Tentokrát to bude rhythm, který nese název Senegambie.

Sunny Gambia, Rhythm, Sinky Beats, Jirimani Records, Perfect Jirimani a Ma The Hammer, Smiling Coast byla první věc, pak Russ Fraser Junior, Herbalist, Dilano, Remedy a tohle to už je Dub of Sunny Gambia a my si za chvilku zahrajeme novinku Ja Israel, Jaksta Fix The Road.

tohle je nový EP, který vydala Moen, nese název Miss Toxic. Spolupracovala na té desce nebo EPčku s Shakespearem a s Anju Blacks a celý to vyšlo na značce Black State. Tohle to byla první věc Break Up to Make Up a to, co Moen vněstnala na těch pět tracků, je neuvěřitelná směsice. Takže Miss Toxic, Moen, Radio 1, pořad Ramdance.

A když jsme zmínili Shakespeara, tak ten prorazil poprvé někdy v 16 letech, kdy tuším Javinčimu nebo někomu produkoval track a od té doby o sobě prohlašuje, že dává dohromady 3 až 5 rytmů každý den. Takže ještě jednou ukázka z desky Moen, na který právě Shakespeare spolupracoval.

A tohle je Nessa Preppy, věc s názvem Warm Up. A tohle je zpěvačka, která se narodila v Německu, ale už někdy v 5 letech se odstěhovala na Trinidad a Tobago. A dneska produkuje takovýhle věci.

A na tomhle, co modlitbu, jsme měli připravený track už minule, respektive já jsem ho měl ve svém předvýběru, Michal to potom nezařadil, čímž ho teďkon zdravím. Rhythm se jmenuje Gypsy Rhythm, vydal ho Chemist, a.k.a. CJ The Chemist. A to předtím byla Chanel Moir, Gypsy, a tohle je Sheva Dexta, Dandy Shandy.

A dneska už po druhý Spice ve vysílání pořadu Ramdance na Rádiu 1. Tentokrát track s názvem Volcano, kde se o produkci postaral Anteus, což je producent, který stojí za spoustou velkých desek z poslední doby. Jedna z nich je třeba Julian Marley, deska, která vyhrála Grammy, ale mimo reggae a dancehall si odskočil spolupracovat s Rolling Stone, The Boys, Earth, Wind and Fire. A my si dáme za chviličku novýho Aetiana v kombinaci s Nidou, Term Me.

Edgy Bomba Cartier produkce Country Hype, který zajímavost jedna rychlá, byl teďkon propuštěný na kauci, potom co byl zadržený na 5 měsíců v Americe za pokus pašovat zbraně na Jamajku. Bylo to asi 30 zbraní, nakoupil si potom židle ve Walmartu a do nich to schoval, nicméně ho našli a teď se to řeší. Ale tohle je zatím Edgy Bomba

A tohle se omlouváme Skipovi, že jsme zapomněli tady zařadit pořádně jeho EPčko Skipaholic. Tak teďkonc aspoň jedna ukázka z toho alba. Věc se jmenuje Goldmine.

A tohle se, tuším po roce, vracíme k Circuit Rhythmu, který vydal ZJ Chrome. Před chvílí byla už dneska po třetí Spice a tohle je Craig Voicemail a Pretty Pon Purpose.

A tohle je jedna z novinek z poslední doby, kterou vydal 450, nadějný mladý zpěvák. A my jsme si tady předminulý týden hráli ukázky z nového alba Shigiho. A já jsem tady zmiňoval, že škoda, že jsme nevybrali track, který právě Shigi má s tímhle s tím mladým zpěvákem. Tak to zase napravíme, takže tentokrát v pořadu Ramdance na Rádiu 1 ještě jednou ukázka z alba, který vydal Shigi a který nese název Lottery.

A protože se blíží léto, tak všichni producenti vytahují svoje rytmy, aby byli včas venku. A tohle je novinka od Rašna, který vydal Island Villa Rhythm Head Concussion Records. Tohle je Tatik, pak bude ještě Jamie J a na konci obrovská kombinace Valiant a Shensia. Vy posloucháte stále pořád Ramda.

před chvílí jsme si udělali malinkou zastávku ve Švýcarsku, protože s Beanie Manem tam byla Samora, což je švýcarská reggae dancehallová zpěvačka. A tohle to už nám hraje Quada, další odsouzenec, tentokrát vyšetřovaný za podíl na vraždě a jeho track s názvem 4 AM, kde mimo jiný i tohleto téma přichází na přetřes.

už jsme v poslední půl hodině pořadu Ramdance, tak tohle je jeden z posledních rhythm mixů. Když bude všechno tak, jak má, tak stihneme třeba ještě tři. A tohle je Car Rhythm, Rich Boss Production, I Octane a QB Reason, pak bude Rhyme Got, But and Don'ts, Sean Ice, Legit a na konci On, Bodies Boy, Ninja.

A tohle to doznívá Ritical Bicycle Rim. Vy stále posloucháte pořad Ramdance, ať už posloucháte právě teď živě, anebo na našem Soundcloudu ze záznamu. My si dáme poslední dancehallový rhythm, tentokrát rhythm, za kterým stojí Triton a jmenuje se Purple Touch. Tohle je Charlie Black a Miss Lickle.

Na začátku jsem říkal, že dnešní díl bude hodně, hodně o dancehallu a taky, že tak bylo. Byla jedna malá reggae vsuvka a teďkon si dáme za chviličku ještě Jaxku, který bude na pomezí někde reggae a dancehallu a pak už to dohrajeme

A touhle malou selekcí se vracíme k novince na Heartical labelu, za kterým stojí Sergio. Rhythm se jmenuje Ras Beethoven. A před chvílí vám Maccabi řekl, jak to vlastně bylo v Louvru s tou krádeží. A tohle to už je Owen Nips, Danger Zone.

A nám se čas už opravdu chýlí ke konci. Tohle je novinka od Black Hero New Life. Já přeju všem dobroslavům všechno nejlepší k svátku. A před náma jsou poslední 4 tracky. Budeme hodně v roots music. Tak si to užijte. Pomalé vyklidnění a zase se uslyšíme za 2 týdny. Případně v mezičase můžete poslouchat všechny ty záznamy, které postupně doplňujeme, i když nejsme úplně aktuální, ale najdete je na soundcloud.com/

0: jedno.
1: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
2: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
3: Když je osmá deska ta nejlepší, Baxter Dury přijíždí do Prahy potěšit nejen fans Sleaford Mods a Fat White Family. Svěží a trochu neurvalé písničky. 8. června Roxy. Koncert přiváží Force.
4: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: Mají možná právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
7: Nemají.
6: Mají jiný pohled na svět.
7: Ale co to je? Ale trošku magora.

biznis vozíte na škodách. Slepice letí jako kodák. Píču, já nejsem tvůj obchodák, ale nabitej jsem jako obchodák. Máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký, máme to lehký. Proto mi dával život jen pěstí, nebrečím citů v život.

0: Reklamaráde a jedno.
1: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
2: Zdar, tak co včera?
3: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
2: A přes co máš televizi?
3: No normálně je přes anténu.
2: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
3: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
2: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. SledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
4: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
5: Reklama na Radio 1.
6: Když jsem byl škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejez šušně a hezky zdrav, dospělí ty hlavně. Zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho.

0: prosimo. Prosimo, prosimo.
1: Je tu někdo?

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestu do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Sto, pojďme to neřešit, nechme